0: Je toho kopec, čo sa na Slovensku aj v susednom Česku dá zažiť, vidieť, počuť. A ja som veľmi rada, že Marko Varmus, môj kolega, toto všetko môže zažívať, vidieť a počuť až za hranicami v Colors, alebo teda v Ostrave a na podujatí festivale Colors of Ostrava. Marko, pozdravujem ťa.
1: Ivanka, pozdravujem aj ja, pozdravujem do štúdia, pozdravujem celé Slovensko. Ja sa nachádzam, áno, v Ostrave. Nachádzam sa v nádhernom meste, ale nachádzam sa v nádhernom areáli Dolných Vítkovíc a musím povedať, že dnes je tu naozaj veľmi teplo, pretože je tu slnečno 28 stupňov a pri mne už stojí, alebo lepšie povedané, teraz sedíme pri jednom stole v zákulisí v backstage. Sedí tu príjemná, usmiatá, čarovná dáma, ktorá má na starosti celý booking. Je to šéfka bookingu a volá sa Pavla Slivová. Takže Pavla, pekné popoludne.
2: Dobrý deň, všechny zdravím.
1: Ty máš celkom zaujímavú prácu. Čo ťa na tej tvojej práci, komunikácii s rôznymi artistami, s rôznymi umelcami naozaj baví?
2: No, nejvíc mě na tom baví to, že ta práce není nikdy jiná. Já jsem u Colors už 17 let a můžu říct, že jsem se ještě nikdy nenudila, protože žádný z těch roků nebyl nikdy stejný. Pokaždé přijdou nové výzvy, pokaždé přijdou nové požadavky, takže opravdu je to velmi barvité.
1: Dobré, a pojďme se rozprávat trošku o umelcoch. Ty jsou naozaj specificky, přece jen jsou to umelci. Mala si někdy takovou specifickou požadavku, co by ty umelci chtěli? Máš v tom backstage nějakou požadavku, například, já nevím, Snoop Dogg chce nějakých 20 růží na 15 cm. Je to něco podobné i tu na Colorsoch?
2: A určitě. Každý rok máme speciální požadavky. Třeba kdysi Bastille po nás chtěli, aby jsme udělali fotomontáž jejich fotky se celebritou v posteli, vytiskli to a dali jim to do šatny. A letos po nás Lord chtěla postavičku ze Star Wars na životní velikosti, takže jsme ji udělali dvoumetrového čupaku.
1: Wow, to je super. Dobré, a co stravování? Jsou nenároční?
2: Nejsou nenároční, občas to bývá trošku oříšek, ale vždycky jsme zatím všechno zvládli. Třeba letos Moby, který je vegan a bojuje za práva zvířat a má svoji vlastní kuchařku, takže jsme museli v naší kuchyni udělat prostor pro její vaření. Všechno musí být striktně oddělené, má svoji vlastní ledničku, mražák a to samé jsme vlastně domluvili v hotelu, který nám vyšel vstříc.
1: Ty jsi trošku stresman, alebo jsi taký člověk, který rozmýšlá naozaj tou chladnou hlavou, keď se vyskytne nějaký problém?
2: Já jsem velmi chladná hlava.
1: Dobré, a vyskytl se nějaký problém tento rok už?
2: Ale už jsme hasili trošku požáru, ale vzhledem k tomu, že ten tým je zkušený a ten festival běží jak dobře namazaný stroj, tak pokaždé, když se něco objeví, my to briskně vyřešíme, takže problémy jsou, ale řeší se.
1: A stíháš si vychutnávat vůbec nějaký koncert? Počula si už tento rok něco, nějakého umelce alebo něco, na čo se naozaj nesmírně velmi těšíš?
2: No, já už jsem si stihla užít kousek 21 Pilots, kteří měli včera 90-minutový koncert a vzhledem k tomu, že jsem dopředu věděla, co se bude dít, tak jsem si vyběhla právě na ten moment, kdy Tyler šel na ruské kolo, udělal si objížďku, což bylo zcela výjimečné a vlastně na žádném jiném festivalu to nebylo, takže už jsem si trošku užila, ale není toho moc.
1: A neboli přitom tak trošku infarktové stavy, lebo je to úplně také běžné vystoupení?
2: No, není to úplně běžné vystoupení, ale naše security to zvládla bravurně a oni mají tak úžasné fanoušky, kteří jsou hrozně rádi, když se něco special děje, ale jsou disciplinovaní a nechají si říct, takže všechno proběhlo, jak my říkáme, bez ztráty kytičky.
1: Takže my pozdravujeme do Bratislavy, toto byla Pavla Slivová, šéfka bookingu Colors of Ostrava. My ti děkujeme za takýto nádherný, krásný rozhovor a těšíme se na budouce a želáme, nech všechno vyjde podle představu.
2: Děkuji a přijďte na Colors.
1: A my pozdravujeme na celé Slovensko a pozdravujeme takisto aj Bratislavu. Ivana, je to celá len tvoje.
0: No počkaj, ešte mi nechoď preč, prosím ťa, od tvojho zariadenia. My dnes popoludí s poslucháčmi rozoberáme, či naozaj pravidelne opakovanie musia mať nejakú udalosť každé jedno leto. Ja viem, že ty si veľký Ostraviak, čo sa týka tohto festivalu. Koľkýkrát si, prosím ťa, na Colors of Ostrava?
1: No, ja keď to môžem spočítať, tak som asi štvrtý alebo piatý krát na Colors of Ostrava a musím povedať, že ma tu stále niečo zaujíma. Je tu fakt čo stále objavovať a náhodou tak, ako presne povedala Pavla, že pokiaľ ste tu neboli a chcete niečo zažiť a chcete si pozrieť ten areál, je to naozaj netradičný festival, tak rozhodne musíte prísť a vidieť to a zažiť na vlastnej koži, pretože tie emócie tu doslova lietajú vzduchom.
0: No dobre, necháme sa nalákať a my ťa pozdravujeme, tešíme sa, že aj zajtra sa spolu spojíme. Toľko Marko Varmus, pozdravujeme.
3: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Myself, Desmond a Kali, ďakujem.

Ikony, osobnosti Slovenska, zoznamujeme sa s nimi každý večer od pondelka do štvrtka. Dnes po 20. predstavíme textára a básnika Petra Uličného.